'Cause I gotta have faith. Tady je Radio Hana.

0: Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I o víkendu.

0: Jsme Rádio Hana.
1: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
2: Rádio Hana.
3: Christian Grey.
4: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Terte bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: počasí.
1: Víkend přinese více oblaků i srážek. V sobotu nás čekají přehánky, v neděli se mohou dostavit i bouřky. Teploty ale neklesnou, stále se budou pohybovat kolem 25 stupňů. Bio by podle meteorologů mělo být na dvojce.
0: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

na 20 svic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín, chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty

a tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi, i fotku s dědou na hrázi, z poslední skoby.

0: a uvádí Hanáckou chvilku poezie. Naši rodáci furtovníci v hanáčtině veršují každý víkend pro vaši lepší náladu.
1: Valíme na hradisko, na to klášterní. Asi vám doklaplo, že jsme v Olmiko a klášterní hradisko je jeden ze špitálů v hanácké metropole. O chvilko dřív, než vzniklo samotné město, moravské kníže Ota I. Sličné z Choťo toť nechal postavit klášter následně věnované benediktinům. Té po necelým století střídají premonstráti. Dějinné hradiska jsou však dost divoky. Poboření, postavení a tak furt dokola. No povídání na půl dňa. Krátko po barokní přestavbě byl ale josefínským dekretem klášter zrošené a brzo na to se začal ožívat k vojenským účelům. A v roku 1802 sem přestěhovali vojenské špitál, které je toť dovčel. Částí takzvané Velké Olomouce je klášterní hradisko od roku 1919. Tož si tam také nezapomeňte někde vepravit.
0: Hanácká chvilka poezie. Každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Hanák.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici, Hodolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského Ačka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tadeáš, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak si momentálně v sezóně vedete v tabulce?
2: V Černovíře aktuálně hrajeme 7. ligu, vlastně jednu ze 3 skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top 4. Dokonce se na nás bývá pár zápasů.
1: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
2: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá v okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrálo i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch poslední doby byl postup do krajského přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
1: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
2: Nám už zbývají poslední 2 zápasy. 31. května hrajeme doma s Vícovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který pořádá.
1: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
2: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. 3 kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách, tam je to taky na celé škále od FTKčka přes stavařinu po filozofii.
1: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
2: Myslím, že běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
1: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
2: Tak určitě bychom chtěli zmůže postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči i fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
1: Naším hostem byl trenér černovírského fotbalového Ačka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ať to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naschledanou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že kytky rostou při poslechu hudby lépe? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, máte přesně to, co chcete? Pohodu a klídek. Býci, intuice vás dovede k těm nejlepším zážitkům. Blíženci, budete babiči v každé společnosti. Radci, obklopte se lidmi, se kterými je vám dobře. Lvi, stačí tak málo. Dobrá nálada a pár drobáků v kapse. Pany, vaše touha po dobrodružství dostane zelenou. Váhy, klasikám, s úsměvem jde všechno líp. Štíři, vypadá to, že prožijete víkend plný radosti. Střelci, vemte batoh a objevujte nová místa. Kozorozi, zasloužíte si chvilku pro sebe a své oblíbené činnosti. Vodnáři, hvězdy vám do cesty přihrají velmi inspirativní jedince. A co my ryby, měli bychom si odfrknout a nechat se unášet víkendovou atmosférou.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: počasí.
1: Víkend přinese více oblaků i srážek. V sobotu nás čekají přeháňky, v neděli se mohou dostavit i bouřky. Teploty ale neklesnou, stále se budou pohybovat kolem 25 stupňů. Bio by podle meteorologů mělo být na dvojce.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Radio Hana.
3: Dobré ráno.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: A tož si zas jednou protáhnem brčka na horské tuře v Jeseníkách. Jdem hledat velkou kotleno alias Velké kotel. Není to ale nějaké obrovské kastrol dobrýho žvanca. Velkou kotleno varobil horský ledovec v poslední době ledové, což s ohledem na to, že samotný Jeseníka se začne tvarovat až za starohor, který skončil před 500 000 let, to není zas tak dávno. Velký kotel leží na úbočí Vysoké Hole a na jeho dně nandete sníh někde až do července. Toto místo je také označované za botanickou zahradu Jeseníku, někde i celé republiky, ještě bohatší než podobné lokalité v Krkonošách. Kolem Velké kotlene se můžete vedat po stejnomenné náročné stezce z Ovčárna do Karlova a pro změna kolem malého kotla to vzít zpátky.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vlastní.

0: Petr Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
3: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici, Hodolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského Ačka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tadeáš, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak si momentálně v sezóně vedete v tabulce?
2: V Černovíře aktuálně hrajeme 7. ligu, vlastně jednu ze 3 skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top 4. Dokonce se nás bývá pár zápasů.
1: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
2: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá v okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrálo i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch poslední doby byl postup do krajského Přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
1: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
2: Nám můžou zbývají poslední 2 zápasy. 31. května hrajeme doma s Vícovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem u Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který pořádá.
1: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
2: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. 3 kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách, tam je to taky na celé škále od FTKčka přes stavařinu po filozofii.
1: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
2: Myslím, běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
1: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
2: Tak určitě bychom chtěli zmůže postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči i fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
1: Naším hostem byl trenér černovírského fotbalového Ačka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ať to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naschledanou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
4: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prák Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
5: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
6: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chyby. Nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
0: Posloucháte Rádio Haná.

0: Zapneme rádio Haná.
1: Hezké ráno.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: pomaličku. No, ale zní to skoro neuvěřitelně. Už je tady poslední květnový víkend. Toto zase uteklo, že? A my si dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr i po 7. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Annie Lennox. O tom, že svět je v pořádku, zpívají Radečci. A bude taky Taylor Swift. Jo, jo, svět se točí dál, Hana hraje. 6.57 a my vám přejeme pohodovou sobotu.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Doprava na silnici mezi Křelovem a Slavonínem se po téměř 2 měsících vrací do normálu. Opravy jsou dokončeny a uzavírka, která od dubna komplikovala provoz, končí. Řidiči už nebudou muset jezdit objízdnou trasou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. První auta projedou opraveným úsekem v pondělí 1. června. Omezení souviselo s výstavbou dálnice D35 v úseku Křelov až Slavonín.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Pozor na zmije, zahlédli je lidé v okolí Kunštátu na Boskovicku. V chatové oblasti Kohoutov dokonce zaznamenali klubka těchto jedovatých hadů. Nikomu se zatím naštěstí nic nestalo, ale opatrnost je na místě, píše o tom Deník. Do podnikání se pouštějí lidé v Česku. Od ledna do dubna tu vzniklo 7440 nových firem, meziročně o třetinu víc. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Více než půlka vznikla v Praze. Výbuch vesmírné rakety. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě na Floridě a výbuch otřásl domy v okolí. Veškerý personál je naštěstí v bezpečí. Šlo o třetí let stroje, který má NASA využít k vypuštění přistávacích modulů pro mise na měsíc. Zjišťuje se, co se pokazilo, píše agentura AP.
1: Sport.
3: Pomalu se blíží mistrovství světa ve fotbale. Česko má na programu první mač 12. června, a to proti Jižní Koreji. V brance se má objevit Matěj Kovář. Oznámil, že mu bylo nastíněno, že turnaj začne jako jednička. Píše o tom ČTK.
1: Rádio Hana.
4: S námi máte přehled
2: i o víkendu.
5: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
1: Počasí.
6: Víkend přinese více oblaků i srážek. V sobotu nás čekají přehánky, v neděli se mohou dostavit i bouřky. Teploty ale neklesnou, stále se budou pohybovat kolem 25 stupňů. Bio by podle meteorologů mělo být na dvojce.
1: Víkend společně.
2: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: můžete někam vyrazit. O 7:30 vás vezmeme na olomoucké Poděbrady nebo taky na Motomši v Hranicích. Na to si počkejte a teď už pro vás máme taky naše květinové horoskopy.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, máte přesně to, co chcete? Pohodu a klídek. Býci, intuice vás dovede k těm nejlepším zážitkům. Blíženci, budete babiči v každé společnosti. Radci, obklopte se lidmi, se kterými je vám dobře. Lvi, stačí tak málo. Dobrá nálada a pár drobáků v kapse. Pany, vaše touha po dobrodružství dostane zelenou. Váhy, klasikám, s úsměvem jde všechno líp. Štíři, vypadá to, že prožijete víkend plný radosti. Střelci, vemte batoh a objevujte nová místa. Kozorozi, zasloužíte si chvilku pro sebe a své oblíbené činnosti. Vodnáři, hvězdy vám do cesty přihrají velmi inspirativní jedince. A co my ryby, měli bychom si odfrknout a nechat se unášet víkendovou atmosférou.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Je tady víkend s Rádiem Hana a zase je to víkend plný akcí. Otázka zní, co budete dělat nebo kam se chystáte. My se můžeme provětrat třeba na olomouckých Poděbradech. Tady máme dneska dětský den, spousta smíchu, pohybu, dobrot a taky bude divadlo, tramtárie a pohádka o pračlovíčkovi. Děti si můžou užít stezku na louce, skákací hrady nebo projížďky na ponících. Dneska na olomouckých Poděbradech. Zajít můžeme taky stále na olomouckou flóru do skleníku na živé pasti, což jsou masožravky. A pozor, v Hranicích se dneska koná tradiční motomše. Ano, je tady sraz motorkářů, převážně to budou Harleje na náměstí TGM v 11.30. Mše samotná bude ve 13 hodin a potom pan farář požehná i všem jezdcům a strojům těsně předtím, než vyrazí ve 14 hodin na spanilou jízdu. Tak se těšíme i na motomši, která se dnes koná v Hranicích.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: Za malou chvilku už bude 7:45. Je tady poslední květnový víkend a pokud jde o hokejový šampionát, tak možná je čas na menší rekapitulaci.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: Letošní mistrovství světa ukázalo, že se prostě nedá spoléhat jenom na jednoho hráče, konkrétně třeba na Červenku. Podle expertů a také podle fanoušků Roman Červenka plně nenaplnil očekávání, což je prý celkem nezvyk. Český kapitán se ale v té hitparádě z předchozích šampionátů zkrátka nepřiblížil. Na rozdíl od loňska neměl vedle sebe hvězdného Pastrňáka, možná se hrál roli i fakt, že absolvoval další náročnou sezónu v řadě a na ledě tolik nevyčníval. Nicméně experti neustále zdůrazňují. Nezapomínejme na jednu věc. Přátelé, Romanovi v prosinci bude 1,40. Oporou, anebo chceme-li spasitelem národního týmu, tak nemůže být na věky. Takže nedá se očekávat, že se prostě každý rok zjeví a zachrání nás. Tak uvidíme, co bude příště.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
2: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: bude all right. I o tom se zpívá v tomhletom devadesátkovém songu. Na Hane jedeme dál a po 8. hodině
1: hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude třeba Benson Boone. Taky Alanis Morris.

0: 56 je aktuální čas a my na Hané jedeme dál.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Informace od nás rovnou k vám. Právě teď začínají zprávy. Mlžítka k osvěžení v parných letních dnech v centru Olomouce letos nebudou. Nebude plánované trvalé mlhoviště na Horním náměstí. Do budoucna tu má sice vzniknout čtverec se zabudovanými tryskami v dlažbě. Je ale potřeba dříve připravit technickou šachtu v místě. A na náměstí v létě nebude ani mobilní mlžítko. Radní jeho instalaci nakonec zamítli kvůli vysokým nákladům v řádu stovek tisíc korun. Peníze město raději investuje do budoucího trvalého systému. Píše o tom deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Bruntál má novou zubní pohotovost. První pacienty ošetří o nadcházejícím víkendu. Pohotovost vznikla v prvním patře bruntálské nemocnice, aby v naléhavých případech o víkendech a ve svátky sloužila pacientům z okresu. Kdo má platit daň z nemovitosti, nezapomeňte na to. Daň je splatná do 1. června a rozhodující je přitom datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa už v dubnu rozesílala platební údaje více než 4 milionům poplatníků.
1: Sport.
3: Hokejové mistrovství světa finišuje. Na programu jsou dnes semifinálové zápasy. Od 15:20 hrají domácí Švýcaři s Norskem a večer nastoupí Kanada proti Finsku. Uvidíme, kdo se v neděli popere o zlatou medaili.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že o tomto víkendu to na opalovačku úplně není. Sluníčko se sice občas ukáže, hlavně odpoledne, ale dál se počítá taky s proměnlivou oblačností a může i sprchnout. Ano, taky na Moravě očekáváme lokální přehánky, takže deštník pro jistotu bereme sebou. Jinak dneska a zítra mají být teploty stále letní. Nejčastěji se budou pohybovat kolem 25.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
1: Doprava.
0: Zdravíme, je tady naše blesková víkendová doprava. Policejní hlídku nám teď po ránu hlásíte v Olomouci, na Hněvotínské, pod fakultní nemocnicí a nebo taky na Brněnské. A nehodu máme v Dřevohosticích v ulici Novosady. Je to srážka osobáku s kontejnerem, tak tady opatrně. Přejeme šťastnou cestu a pohodovou sobotu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
2: Rádio,
1: nejlepší hudební výběr.

0: a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Jsme Rádio Hana.

0: Skoro 17 minut o půl deváté vás určitě společně vezmeme do Zoo na Kopečku nebo taky na Šumperský Majáles, který pokračuje druhým dnem. Určitě si počkejte, za chvilku je tady taky pro vás Alanis Morissette, ten nejlepší hudební výběr. A teď už taky dnešní oslavenci, tak schválně, kdo pak má narozeniny, kdo pak má svátek.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Tak je tady sobota, 30. května. Mimochodem, tohle je 150. den roku 2026. Svátek má Ferdinand a narozeniny slaví zlatý hoch z Nagana, hokejista Jirka Schlegr. A pozor, 30. květen je Mezinárodní den brambor a taky Mezinárodní den jazzu. Tak ať je to dnes pohoda jazz. Poslouchejte dál a užívejte si sobotu v plné parádě.
1: Rádio Haná, kalendárium. Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku. Soutěž

0: Získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Rádio Hana.
3: Tady to

0: věří mi dál. V sobotu tady u nás na Hané.
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Mini Roma 250 gramů.

0: za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
2: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
2: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
3: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
4: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
5: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
6: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.
7: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej single Selhání a děkujeme Radio Hana, že podporuje naši muziku.

0: Posloucháte Hanou, přejeme pohodovou sobotu. Za chvilku už bude 8:45. Možná teprve snídáte, my vám k tomu za chvilku zahrajeme Sabrinu Carpenter, nebo tady bude 90-kový Hadaway. No a taky tady pro vás budeme mít kousek historie. Máte představu, jak se asi vařilo kdysi dávno ve vojenských polních kuchyních, tak to si povíme právě teď.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: V našem vysílání pro vás máme další originální tip na výlet. Ano, právě teď začíná další reklamní rozhovor. Bude vonět historií, polní kuchyní a recepty, které kdysi jedli vojáci napříč staletími. Už v sobotu 30. května se uskuteční druhý ročník festivalu vojenských kuchyní. Bude to na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci na náměstí Republiky. Ožijí tady armádní kuchyně od starověku až po 20. století. O tom si teď budeme povídat na telefonu Martina Vysloužilová, PR manažerka a tisková mluvčí. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Festival vojenských kuchyní. Zní to opravdu netradičně, na co všechno se tedy můžeme těšit?
3: Určitě se můžete těšit na vaření v polních kuchyních od starověku až po 20. století a vlastně ochutnáte, co jedli řadoví vojáci i důstojníci, a můžete se také podívat, jak tyto pokrmy připravovali. Například tam bude k ochutnání guláš, který uvaří armáda, nebo tam budou Římané připravovat placky ze surovin, které vlastně tou dobou existovaly, takže mouka, zelí, červená řepa, ale také mleté maso. Určitě chybět nebudou také pomazánky a polévky. Součástí festivalu je takzvaný festivalový pás na ochutnávku 5 kusů libovolných pokrmů za 150 korun. Nikdo hlad mít nebude.
2: V sobotu nebudeme muset vařit, že o nás bude postaráno. Velkým hostem festivalu bude letos v Olomouci americký tvůrce Donny Dotson, kterého známe z projektu Eats History. O čem to je?
3: Nebude mít přímo představení, ale bude k dispozici lidem, kteří by se třeba chtěli zeptat na tento zajímavý projekt. On vaří historická jídla a vypráví příběhy o jejich původu. Proslavil se hlavně na YouTube a TikToku videí o tom, co jedli například Vikingové, Římané nebo vojáci během světových válek, takže určitě hodně zajímavá věc.
2: Festival vojenských kuchyní není jenom o jídle, chystáte i různé workshopy, programy pro rodiny?
3: Ano, určitě zveme celé rodiny. Děti si například v režii Centra muzejní pedagogiky našeho muzea mohou vyrobit vlastního vojáčka a také se podívat třeba, co si takový vojáci dříve oblékali.
2: Druhý ročník festivalu vojenských kuchyní teď v sobotu 30. května od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma na nádvoří Vlastivědného muzea na náměstí Republiky. Vše důležité nám řekla PR manažerka a tisková mluvčí Martina Vysloužilová. Děkujeme.
3: Také děkuji a srdečně zvu celé rodiny.
2: Reklamní rozhovor je právě teď na konci a my si dál pochutnáme na dalších hitech.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
7: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
8: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
9: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
8: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
9: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
10: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
10: Jezírka Banat.cz.
11: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
1: Rádio Haná.
12: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

Všechno nebo nic. Plujeme dál na vlnách Rádia Hana, kde pro vás máme všechno. Už za okamžik nejvíc zpráv z našeho regionu a taky ten nejlepší hudební výběr i po deváté hodině. Hit za

0: Rádio Hana, teď je 8.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme tu pro vás další zprávy. Vítejte u nich. Gepardí koťata už se odvažují v zoo Olomouc do venkovního výběhu. 6 mláďat tohoto nejrychlejšího savce planety chodí s mámou ven v těchto dnech během dopoledních hodin. Koťata z rekordního chovu již lze ve výběhu zahlédnout.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: V horkých dnech se v Kroměříži osvěžíme. Na 4 místech ve městě budou nové veřejné zdroje pitné vody. Nová pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí a další bude na odpočívadle u letiště a ve Vodní ulici. Lidé půjčují státu své peníze. Od otevření možnosti státních dluhopisů v půlce května si dosud objednali dluhopisy za více než 47 miliard korun. Největší zájem je o 5letý fixní dluhopis. Upisovací období trvá do 28. června.
2: Sport.
4: Velký obrat a první postup do osmifinále na Roland Garros v kariéře. To byl výkon českého tenisty Jakuba Menšíka. Nejdřív schytal od světové sedmičky Alexe de Minora z Austrálie Kanára, pak ale zabral a ovládl 3 sady v řadě. Rodák z Prostějova tak nakonec vyhrál a v boji o čtvrtfinále narazí na turnajovou 11 Andreje Rubljova z Ruska. Jakubovi budeme držet palce v neděli od 11 hodin.
5: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dneska teploty nejčastěji do 25. K tomu dál většinou polojasno s trochou mraků, ale někde může být i lehce deštivo. Výhledově také v neděli očekáváme lokální přehánky anebo bouřky. A sledujeme i aktivitu klíšťat. Ta je o tomto víkendu mezi stupněm 4 a 5, což je vysoké riziko. Takže pokud plánujete výlet do lesa, raději se pošplíchejte repelentem. Víme, jak se jezdí tady, víme, že omezení máme v Olomouci, kousek od parku, v ulici na Vozovce. Taky připomínáme, že stavební práce zavřely silnici 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A pozor, o tomto víkendu se taky koná lidová zábava v Bystřici pod Hostýnem. Bystřice žije 2026 a s tím souvisí dopravní omezení v ulicích Meziříčská, Podplatany a Sušilova. Takže tady je a ještě bude docela šrumec. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
2: Víkend společně.
7: Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Zdravíme vás, Nahané, úplně všechny. Hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr za chvilku Imagine Dragons nebo taky DJ Bobo a samozřejmě taky dneska se vás ptáme na našem rádiovém Facebooku, jak se máte, co děláte, jaké jsou vaše plány, protože je tady přece jenom poslední květnový víkend. Na další tipy, kam můžeme společně vyrazit, se podíváme o 9:30. Tak určitě poslouchejte dál.
1: Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana, taky během posledního květnového víkendu pro vás máme ten nejlepší hudební výběr a máme pro vás i ty nejlepší akce. Konkrétně dneska se koná rodinné hodové odpoledne. Bude to na kopečku u Olomouce, na hřišti u Fojtství, pestrý program pro malé i velké, kolotoč, skákací hrad, závody na cyklokách nebo na kloběžkách. A pozor, budou i americká auta, US Cars a večer letní kino. Promítáme prázdniny s Broučkem, tak se na vás budeme moc těšit na hřišti u Fojtství na Svatém kopečku už od 15. hodiny. Všude možně se taky koná kácení máje, dneska třeba v Kožušanech, v Lutíně, taky v Šubířově, v Majetíně, ve Vikýřovicích nebo v Troubelicích. Dnes dva ruškové hody a kácení máje ve Velkém Týnci. A dneska si rozhodně užijeme taky dětský den v Horce na Sokolce a samozřejmě, že i tady to bude s kácením májky. Takže heslo zní, hlavně aby pila dobře naostřená byla.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
3: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
4: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
5: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla

0: zo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v zoo Olomouc již tento víkend.
0: V zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.

0: kvarteta.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS ticket.
2: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
3: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
7: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: Tak tohle je prostě klasika z 90. Metallica, Nothing Else Matters. Za chvilku přidáme mandraže, budeme tančit. Je skoro 9:45 a na další parádní výlet tady u nás na Hané nás jako každý víkend berou naši furtovníci. Tentokrát jdeme na Klášterní hradisko.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Valíme na hradisko, na to Klášterní. Asi vám doklaplo, že jsme v Olmiko a Klášterní hradisko je jeden ze špitálů v Hanácké metropole. O chvilko dřív, než vzniklo samotné město, moravské kníže Ota I. Sličné z Choťo toť nechal postavit klášter následně věnované benediktinům. Té po necelým století střídají premonstráti. Dějiné hradiska jsou však dost divoký. Poboření, postavení a tak furt dokola. No povídání na půl dňa. Krátko po barokní přestavbě byl ale josefínským dekretem klášter zrušené a brzo na to se začal oživovat k vojenským účelům. A v roku 1802 sem přestěhovali vojenské špitál, které je toť dovčel. Částí takzvané Velké Olomouce je Klášterní hradisko od roku 1919. Tož si tam také nezapomeňte někde vepravit.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
6: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
7: Týnecká stodola a Tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, Tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prák Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
1: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

Ten také dnes s Rádiem Hana. Je tady sobota 30. května, ano. Je tady vlastně úplně poslední květnový víkend, přátelé, na našem Facebooku. Zjišťujeme, jaké máte plány, co budete dělat dneska nebo o tomto víkendu, tak se na to samozřejmě podíváme. Po 10. hodině si taky hrajeme ten nejlepší hudební výběr.

0: Informace z regionu, počasí, doprava, máme všechno a jedem dál.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucká zoo pomáhá rozšířit populaci ohrožené žirafy Rothschildovy. Ze zoo na Svatém Kopečku odcestoval do francouzské zoo Saint-Martin-la-Plaine rok a půl starý samec. Už je na místě a vytvoří pár s žirafou z berlínské zahrady.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dopravní hřiště v Prostějově projde modernizací. Město na to získalo od Olomouckého kraje milionovou dotaci. Peníze padnou na kompletní rekonstrukci dopravní učebny, opravu chodníků a nákup 28 nových dětských kol, informuje radnice. S přípravou stavby dálnice D55 v úseku Kokory Přerov pokračuje ředitelství silnic a dálnic. Během jednoho měsíce očekává konec archeologického průzkumu v trase a základního vytyčování sítě. Pak dojde na přeložky stožárů v cestě.
1: Sport.
3: O tomto víkendu pokračuje v našem regionu cyklistický závod míru. Dnešní etapa vede ze Zábřehu na Dlouhé Stráně. Finiš by měl být někdy kolem 15. hodiny. Závěr nás čeká v neděli, kdy závodníci pojedou z Krnova do Šternberka. Kompletní info o jednotlivých etapách i průběžné výsledky najdeme na webu závodmíru.com.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i v sobotu.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že může být celkem teplo dneska a zítra nejčastěji do 25 stupňů a občas to bude i se sluníčkem. Stále taky platí, že na Moravě by mohlo i sprchnout. Co nás ale 100% o tomto víkendu čeká, je jeden docela vzácný jev. Je to druhý úplněk během jednoho kalendářního měsíce. V neděli 31. května je to takzvaný Blue Moon a úplně nejlepší pohled na něj bude zítra hned po západu slunce.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme omezení na třídě Svobody, je to tady rozkopané kvůli opravám kanalizace a další uzavírky jsou v Olomouci v plánu, budou se týkat zejména Horního a Dolního náměstí v červnu od 4. do 6. až budou svátky města. A taky se podíváme na dálnici D46, kde se aktuálně pracuje mezi 7. a 9. kilometrem v úseku Pustiměř-Drysice. Provoz je tu veden v režimu 1+1. Mimochodem z Drysic můžeme najet na dálnici na exitu v Brodku u Prostějova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.
1: A Jukebox.
2: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

Takže my s vámi samozřejmě soucítíme. Máme toho víkendu vlastně úplně stejně, přátelé. Taky makáme, držte se. Helčo taky. Martina Coufalová ladí na chatě v Seči na Prostějovsku. Tady chystáme dětský den. Večer bude i kácení máje. No a dětský den

a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.

0: Poslouchejte, užívejte.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Bylo nebylo na jednom kopečku u velikého města.

0: štítí zo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v zoo Olomouc již tento víkend.
0: V zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
6: Těšíte se na sezónu?

18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90 až do 2. června. Kaufland. Rádio Hana. Nejlepší hudební

Tak dávam sásku na tvoji lásku, do nebe se propadám díky

0: Posloucháte Hanou, posloucháte ten nejlepší hudební výběr, poslední květnový víkend a počasí si s námi tak trošku zahrává. Ovšem, vy si to samozřejmě rozhodně nenecháte pokazit, ať už máte v plánu cokoliv. Píše nám třeba Ludmila, že měla v plánu sekat zahradu, ale zrovna jí do toho začalo pršet. Kruciš, Ludmilo, co se dá dělat? Hoď nohy na stůl. Myslím si, že sekání zahrady určitě počká. Píše nám taky Helenka, která má v plánu vyrazit na den se záchranáři v Dobolelouce. Samozřejmě by se to mělo vydařit, i kdyby prý trakaře padaly. Takže zdravíme a píše nám ještě Vlačka, že dneska by ráda prošla Olomoucké sady a ulovila nějakou tu kešku a Vlačka pak na neděli plánuje ještě Olomouckou zoo. Tak držíme palce samozřejmě, ať vám to klapne i s tím počasím a posíláme dál nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Hana a Jukebox.

0: Posloucháte Hanou, vaše další víkendové plány, vaše další víkendové pozdravy, tady budou už za chvilku. Bude i Marek Ztracený nebo Red Hoti. Mrkneme se společně na náš rádiový Facebook a jestli chcete, klidně nám napište taky na studio@radiohana.cz.
1: Rádio Hana a Jukebox. Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění. Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info. Servírujeme pořádnou dávku hokeje každý den na tomto rádiu.
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v Olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
0: Rádio Hana.

0: Klidně nám ještě napište na náš Facebook, jak se máte a co děláte po 11. hodině. Další vzkazy a pozdravy a taky...
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude třeba Michael Jackson. You're not alone.

0: Rádio Hana, teď je 10.57.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Univerzita Palackého Olomouc si letos připomíná 80 let od obnovení činnosti po druhé světové válce a Fakultní nemocnice Olomouc 130 let své existence. Vydavatelství Univerzity Palackého k těmto milníkům připravuje na podzim dvě knihy o historii obou významných institucí a proto vyzývá pamětníky a absolventy ke sdílení fotografií. Své snímky můžete propůjčit či darovat do 30. června. Stanou se součástí podzimních knih. Více na vydavatelství.upol.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Řidiči, od pondělí začne plánovaná oprava silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Oprava více než 3-kilometrového úseku vyjde na necelých 26 milionů korun. Potrvá 2 měsíce a budou tu omezení.
5: To znamená, že řidiči většinu času pojedou přímo po stavbě Kyvadlově jedním pruhem pro oba směry, ale během asfaltování dojde na pár dnů k úplnému zákazu vjezdu s objízdnými trasami přes Šumperk nebo Lanškroun.
4: Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Sport.
4: Euro v malém fotbale hostí letos slovenská metropole Bratislava. 12. ročník prestižního turnaje pokračuje do 4. června a česká reprezentace touží po návratu na medailové pozice. A jak se nám zatím daří? Na kontě máme prohru s Portugalskem a výhru nad týmem Izraele. Dneska odpoledne hrajeme s Bulharskem. V tabulce skupiny B máme průběžně první místo. Připomeňme si, že zlatou medaili Češi naposledy vybojovali na ukrajinském šampionátu v roce 2018.
6: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
2: Počasí.
0: Pranostika říká, že pokud v máji neprší, tak to červen dovrší. Víme, jak bude, o tomto víkendu čekáme spíš mraky a místy i nějaké ty přehánky. Ale abychom sluníčko nekřivdili, to se taky občas ukáže. A k tomu letní teploty, 25 bychom měli naměřit dnes a taky zítra. Zdravíme všechny, co teď řeší, spojku, brzdu, plyn. V Olomouci mimochodem pozor na rychlost, 30 musíme dodržovat na Svodnosti, na Kmochově anebo na Krapkově. A stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci, na Přerovské, na Okružní anebo taky na Slavonícké. A je tu ještě jedno varování, pokud jedete na jih Evropy, tak bacha. Na cestě do jižního Tyrolska nebo do Itálie nás čekají dopravní komplikace. Právě dnes je totiž kompletně uzavřený Brennerský průsmyk, což je hlavní evropská tepna skrz Alpy. Koná se tady protest proti zácpám. A to možná způsobí ještě větší zácpy. Pro osobní auta je tu omezení až do 19. hodiny a Tyrolsko vyzývá, abychom dnes do této oblasti vůbec nejezdili. Jinak další informace a také doporučené objížďky určitě najdeme na webu z dopravy.cz. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
7: Rádio Hana
2: a Jukebox.
7: Rádio.
2: Nejlepší hudební výběr. She put

0: Je s vámi vaše víkendové rádio Hana, sobotní Jukebox pokračujeme, hrajeme si nejlepší hudební výběr. Na našem rádiovém Facebooku zjišťujeme, jak se máte, co děláte, jestli pracujete, odpočíváte nebo třeba něco slavíte. Píše nám Jirka Valihrach, my dneska pořádáme rodinné hodové odpoledne, je to na kopečku, na hřišti u Fojctví, pestrý program pro malé i velké, máme tady i tříkolky a koloběžky, kolotoče a skákací hrady a budou tu i americké káry, US Cars, no tak to bude pecka. Na svatém kopečku u Olomouce, na hřišti u Fojctví od 15. hodiny. A zdravíme taky našeho posluchače Jaroslava Červeňáka, ten míří o tomto víkendu na Podorlickou rally, takže pro milovníky rychlých aut, značka ideál.
1: Rádio Hana
2: a Jukebox.
1: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
3: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
4: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Rádio Hana. Olomouc, Prostějov a Přerov.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

Na Hané Šumperští Radečci nejlepší hudební výběr za chvilku Sarah Connor nebo taky Eros Ramazzotti a mrkneme se samozřejmě taky na vaše další vzkazy a pozdravy, které máme na našem rádiovém Facebooku. Jak si užíváte poslední květnový víkend? Jestli třeba vyrážíte někam na výlet a nebo jestli se dneska někde nekoná kácení májky? No ono toho bude celkem dost.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla

0: štítí zo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v zoo Olomouc již tento víkend.
0: V zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
3: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz
1: Rádio Hana
4: a Jukebox.

0: hrady a zámky, to je moje. Obec Víceměřice dneska požádá kácení majky a dětský den a jak informuje Irenka, nebo jak se spíš domnívá, jak doufá Irenka, snad nebude pršet. A my ještě zdravíme jednu oslavenkyni, je to Janička alias Janica, poloviční doktorka, ta nejlepší starší ségra na světě, skvělá máma a bezva parťák do života. Všechno nejlepší k půlkulatým narozeninám přeje Zbyňa s rodinou, taky Maruška a ještě navíc dvě mladší ségry, dvě éra, Marťa a Peťka a spol. Takže Jani, máme tě rádi a posíláme další písničku.
1: Rádio Hana a Jukebox.

0: Klíč ke katarzím, slza, nahané nejlepší hudební výběr, aktuální čas 11.38 a my se jdeme podívat do Švýcarska, jak to tady mají s hokejem, ať už na ligové nebo na světové úrovni.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: Jak všichni víme, hokejové mistrovství světa vrcholí a Švýcaři jedou bomby, protože bojují o medaile. Konec konců, tahle země hokejem doslova žije. Tak zaprvé, na své historicky první zlato Švýcarsko pořád čeká. Ano, stříbro už doma mají, ale ten nejcennější kov v hokejové sbírce pořád chybí, takže obrovská motivace. A za druhé, a to jste možná nevěděli, švýcarská hokejová liga je prý nejnavštěvovanější v celé Evropě. Lidi tady hokej milují víc než fotbal. Tak uvidíme, jestli tahle ta obrovská hokejová vášeň dostane Švýcary až na samotný vrchol. To se uvidí a my už ladíme formu na další songy.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
3: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Tady je rádio.

0: je vždycky neuvěřitelné, jak to uteče. Po 12. hodině tady u nás na Hané
1: hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Teddy Swims. Taky kapela Aerosmith. Nebo Eva Farna.
2: Mám vlastně od pámbička buky jako skříň, jako skříň.
0: Hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr. Zprávy z regionu, počasí, doprava, máme všechno. Teď je 11.

0: Informace od nás rovnou k vám, právě teď začínají zprávy. Mlžítka k osvěžení v parných letních dnech v centru Olomouce letos nebudou. Nebude plánované trvalé mlhoviště na Horním náměstí. Do budoucna tu má sice vzniknout čtverec se zabudovanými tryskami v dlažbě. Je ale potřeba dříve připravit technickou šachtu v místě. A na náměstí v létě nebude ani mobilní mlžítko. Radní jeho instalaci nakonec zamítli kvůli vysokým nákladům v řádu stovek tisíc korun. Peníze město raději investuje do budoucího trvalého systému. Mu píše o tom deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Bruntál má novou zubní pohotovost. První pacienty ošetří o nadcházejícím víkendu. Pohotovost vznikla v prvním patře bruntálské nemocnice, aby v naléhavých případech o víkendech a ve svátky sloužila pacientům z okresu. Kdo má platit daň z nemovitosti, nezapomeňte na to. Daň je splatná do 1. června a rozhodující je přitom datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa už v dubnu rozesílala platební údaje více než 4 milionům poplatníků.
1: Sport.
0: Hokejové mistrovství světa finišuje. Na programu jsou dnes semifinálové zápasy. Od 15.20 hrají domácí Švýcaři s Norskem a večer nastoupí Kanada proti Finsku. Uvidíme, kdo se v neděli popere o zlatou medaili.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Víme, že o tomto víkendu to na opalovačku úplně není. Sluníčko se sice občas ukáže, hlavně odpoledne, ale dál se počítá taky s proměnlivou oblačností a může i sprchnout. Ano, taky na Moravě očekáváme lokální přehánky, takže deštník pro jistotu bereme sebou. Jinak dneska a zítra mají být teploty stále letní. Nejčastěji se budou pohybovat kolem 25.
3: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Doprava.
2: Zdravíme a je tu dobrá zpráva pro řidiče z Olomoucka. Uzavírka u Křelova končí, je hotovo, tak z Křelova do Slavonína se po skoro 2 měsících otvírá. Už od pondělka 1. června nemusíme objížďkou. A připomínáme omezení v našem regionu o tomto víkendu kvůli závodu míru. Dneska konkrétně je uzavřené centrum v Zábřehu kvůli etapě na Dlouhé stráně a závěr nás pak čeká v neděli, kdy závodníci pojedou z Krnova do Šternberka. Takže sledujeme značky a pokyny pořadatelů. Jinak kompletní informace také o uzavírkách najdeme na webu závodmíru.com. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.

0: Různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou, nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Nejlepší hudební výběr.
5: Radio Hana.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Tak je tady sobota, 30. května. Mimochodem, tohle je 150. den roku 2026. Svátek má Ferdinand a narozeniny slaví zlatý hoch z Nagana, hokejista Jirka Šlégr. A pozor, 30. květen je Mezinárodní den brambor a taky Mezinárodní den jazzu. Tak ať je to dnes pohoda jazz. Poslouchejte dál a užívejte si sobotu v plné parádě.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu? Co?

0: z vašeho bytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu. Tohle je Rádio Hana.

Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Máme tu pro vás další zprávy. Vítejte u nich. Gepardí koťata už se odvažují v zoo Olomouc do venkovního výběhu. 6 mláďat tohoto nejrychlejšího savce planety chodí s mámou ven v těchto dnech během dopoledních hodin. Koťata z rekordního chovu již lze ve výběhu zahlédnout.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: V horkých dnech se v Kroměříži osvěžíme. Na 4 místech ve městě budou nové veřejné zdroje pitné vody. Nová pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí a další bude na odpočívadle u letiště a ve vodní ulici. Lidé půjčují státu své peníze. Od otevření možnosti státních dluhopisů v půlce května si dosud objednali dluhopisy za více než 47 miliard korun. Největší zájem je o 5letý fixní dluhopis. Upisovací období trvá do 28. června.
1: Sport.
0: Velký obrat a první postup do osmifinále na Roland Garros v kariéře. To byl výkon českého tenisty Jakuba Menšíka. Nejdřív schytal od světové sedmičky Alexe de Minora z Austrálie Kanára. Pak ale zabral a ovládl 3 sady v řadě. Rodák z Prostějova tak nakonec vyhrál a v boji o čtvrtfinále narazí na turnajovou 11 Andreje Rubljova z Ruska. Jakubovi budeme držet palce v neděli od 11 hodin.
1: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané. Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě dneska teploty nejčastěji do 25. K tomu dál většinou polojasno s trochou mraků, ale někde může být i lehce deštivo. Výhledově také v neděli očekáváme lokální přehánky anebo bouřky. A sledujeme i aktivitu klíšťat. Ta je o tomto víkendu mezi stupněm 4 a 5, což je vysoké riziko. Takže pokud plánujete výlet do lesa, raději se pošplíchejte repelentem. Víme, jak se jezdí tady, víme, že omezení máme v Olomouci, kousek od parku, v ulici na Vozovce. Taky připomínáme, že stavební práce zavřely silnici 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A pozor, o tomto víkendu se taky koná lidová zábava v Bystřici pod Hostýnem. Bystřice žije 2026 a s tím souvisí dopravní omezení v ulicích Meziříčská, Podplatany a Sušilova. Takže tady je a ještě bude docela šrumec. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.

0: Zuzana Hané frčí dál v plné parádě. Hoďte za hlavu všechny trable, nachystejte si oblíbený drink a užívejte volno. Rádio Haná je tady od toho, aby vám k té víkendové pohodě zahrálo ten nejlepší hudební výběr.
1: Jsme Rádio Haná.
2: Hezké odpoledne. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
4: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
2: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
4: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.

0: české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat. Mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co? Mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře. Úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
0: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
4: Aloha! V S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafukovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kolo štěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici, Hodolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského Ačka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tadeáš, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak si momentálně v sezóně vedete v tabulce?
2: V Černovíře aktuálně hrajeme 7. ligu, vlastně jednu ze 3 skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top 4. Dokonce se na nás bývá pár zápasů.
1: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
2: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá v okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrálo i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch poslední doby byl postup do krajského přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
1: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
2: Nám už zbývají poslední 2 zápasy. 31. května hrajeme doma s Vítovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který pořádá.
1: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
2: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. 3 kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách, tam je to taky na celé škále, od FTKčka přes stavařinu po filozofii.
1: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
2: Myslím, že běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
1: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
2: Tak určitě bychom chtěli zmůže postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči i fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
1: Naším hostem byl trenér černovírského fotbalového Ačka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ať to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naschledanou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Těšíte se na sezónu?

0: 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90 až do 2. června. Kaufland.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
3: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.

0: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucká zoo pomáhá rozšířit populaci ohrožené žirafy Rothschildovy. Ze zoo na Svatém Kopečku odcestoval do francouzské zoo Saint-Martin-la-Plaine rok a půl starý samec. Už je na místě a vytvoří pár s žirafou z berlínské zahrady.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Dopravní hřiště v Prostějově projde modernizací. Město na to získalo od Olomouckého kraje milionovou dotaci. Peníze padnou na kompletní rekonstrukci dopravní učebny, opravu chodníků a nákup 28 nových dětských kol, informuje radnice. S přípravou stavby dálnice D55 v úseku Kokory Přerov pokračuje ředitelství silnic a dálnic. Během jednoho měsíce očekává konec archeologického průzkumu v trase a základního vytyčování sítě. Pak dojde na přeložky stožárů v cestě.
1: Sport.
0: O tomto víkendu pokračuje v našem regionu cyklistický závod míru. Dnešní etapa vede ze Zábřehu na Dlouhé Stráně. Finish by měl být někdy kolem 15. hodiny. Závěr nás čeká v neděli, kdy závodníci pojedou z Krnova do Šternberka. Kompletní info o jednotlivých etapách i průběžné výsledky najdeme na webu závodmíru.com.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že může být celkem teplo dneska a zítra nejčastěji do 25 stupňů a občas to bude i se sluníčkem. Stále taky platí, že na Moravě by mohlo i sprchnout. Co nás ale 100% o tomto víkendu čeká, je jeden docela vzácný jev. Je to druhý úplněk během jednoho kalendářního měsíce. V neděli 31. května je to takzvaný Blue Moon a úplně nejlepší pohled na něj bude zítra hned po západu slunce.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme omezení na třídě Svobody, je to tady rozkopané kvůli opravám kanalizace a další uzavírky jsou v Olomouci v plánu, budou se týkat zejména Horního a Dolního náměstí v červnu od 4. do 6. až budou svátky města. A taky se podíváme na dálnici D46, kde se aktuálně pracuje mezi 7. a 9. kilometrem v úseku Pustiměř-Drysice. Provoz je tu veden v režimu 1+1. Mimochodem z Drysic můžeme najet na dálnici na exitu v Brodku u Prostějova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
2: Rádio
1: Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: spotřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Je víkend, tak hodíme nožky nahoru a užíváme si poslední májové dny v naprostém klidu. Rádio Haná vám k tomu servíruje ten nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Haná. Milujeme víkend.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Olomoucký report CZ, pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v Olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.

0: čem se píše?
1: Nejprve dobrá zpráva pro řidiče z Olomoucka. Uzavírka u Křelova končí, je hotovo. Jak píše Report CZ, od pondělí 1. června už nemusíme objížďkou. A stále platí výzva pro mladé muzikanty, protože také letos hledáme radiotalent. Můžete vyhrát promo balíčky v celkové hodnotě 400 tisíc. Přihlaste se na webu radiotalent.cz. Čas máme už jen do nedělní půlnoci. A už příští týden, 6. června, startuje charitativní akce 8 dní pro paliativu. Během 8 dní a 8 hodin rozhýbeme Česko, abychom získali 2 miliony pro 8 skvělých hospiců, které pomáhají prožít závěr života doma. My tímto vlastně navazujeme na loňský první ročník. K téhleté benefiční cyklojízdě se může připojit každý a taky ji můžeme průběžně sledovat na webu domestici.cz. Díky moc, že pomáháte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná.
3: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu?

0: O bytu Ledové království soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
1: Aloha! V S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafukovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kolo štěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin.
2: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
3: Rádio Hana.

Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Univerzita Palackého Olomouc si letos připomíná 80 let od obnovení činnosti po druhé světové válce a fakultní nemocnice Olomouc 130 let své existence. Vydavatelství Univerzity Palackého k těmto milníkům připravuje na podzim dvě knihy o historii obou významných institucí a proto vyzývá pamětníky a absolventy ke sdílení fotografií. Své snímky můžete propůjčit či darovat do 30. června. Stanou se součástí podzimních knih. Více na vydavatelství.upol.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Řidiči, od pondělí začne plánovaná oprava silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Oprava více než 3-kilometrového úseku vyjde na necelých 26 milionů korun. Potrvá 2 měsíce a budou tu omezení.
2: To znamená, že řidiči většinu času pojedou přímo po stavbě Kyvadlově jedním pruhem pro oba směry, ale během asfaltování dojde na pár dnů k úplnému zákazu vjezdu s objízdnými trasami přes Šumperk nebo Lanškroun.
0: Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
1: Sport.
0: Euro v malém fotbale hostí letos slovenská metropole Bratislava. 12. ročník prestižního turnaje pokračuje do 4. června a česká reprezentace touží po návratu na medailové pozice. A jak se nám zatím daří? Na kontě máme prohru s Portugalskem a výhru nad týmem Izraele. Dneska odpoledne hrajeme s Bulharskem. V tabulce skupiny B máme průběžně první místo. Připomeňme si, že zlatou medaili Češi naposledy vybojovali na ukrajinském šampionátu v roce 2018.
3: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
1: Počasí.
4: Pranostika říká, že pokud v máji neprší, tak to červen dovrší. Víme, jak bude, o tomto víkendu čekáme spíš mraky a místy i nějaké ty přehánky. Ale abychom sluníčko nekřivdili, to se taky občas ukáže. A k tomu letní teploty, 25 bychom měli naměřit dnes a taky zítra. Zdravíme všechny, co teď řeší spojku, brzdu, plyn. V Olomouci mimochodem pozor na rychlost. 30 musíme dodržovat na Svornosti, na Kmochově anebo na Krapkově. A stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci. Na Přerovské, na Okružní anebo taky na Slavonícké. A je tu ještě jedno varování. Pokud jedete na jih Evropy, tak bacha. Na cestě do jižního Tyrolska nebo do Itálie nás čekají dopravní komplikace. Právě dnes je totiž kompletně uzavřený Brennerský průsmyk, což je hlavní evropská tepna skrz Alpy. Koná se tady protest proti zácpám. A to možná způsobí ještě větší zácpy. Pro osobní auta je tu omezení až do 19. hodiny a Tyrolsko vyzývá, abychom dnes do této oblasti vůbec nejezdili. Jinak další informace a také doporučené objížďky určitě najdeme na webu z dopravy.cz. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
5: Víkend společně.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: vaše víkendové Rádio Hana. Posloucháte Rádio
1: Hana. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
2: Na centr chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafukovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kolo štěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 centr Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin.

0: kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
1: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
0: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz.

0: tmou.
1: Rádio Hana.
0: Kam vyrazit?
2: Jsme na té správné rádiové vlně, tak pojďme taky na ty nejlepší víkendové akce. Olomoucké Poděbrady lákají na dnešní dětský den, kde bude například stezka na louce, skákací hrady, malování na obličej nebo projížďky na ponících a pobaví nás taky divadlo Tramtárie a pohádka o Prašlovíčkovi. Taky můžeme jít na olomouckou Flóru, do skleníků, na živé pasti, tedy na výstavu Masožravek. A hned na několika místech v našem regionu slavíme KC Majky. Je to například v Kožušanech, v Lutíně, v Šubířově, v Majetíně, ve Vikýřovicích nebo v Troubelicích. Dneska jsou taky Tvaruškové hody s kácením máje ve Velkém Týnci. A ještě jedna věc, užijeme si i dětský den v Horce na Sokolce. Ano, pro děti tady budeme mít veselé písničky a tanečky a i tady to bude s kácením Majky. Takže heslo zní, hlavně aby pila dobře naostřená byla. Rozhodně si vyberte z našich tipů a dál se bavte co nejlépe.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz Radio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.
0: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
3: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
0: Servírujeme pořádnou dávku hokeje. Každý den na tomto rádiu.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
0: Radio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
8: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
13: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
1: Radio Hana.

0: Informace od nás rovnou k vám, právě teď začínají zprávy. Mlžítka k osvěžení v parných letních dnech v centru Olomouce letos nebudou. Nebude plánované trvalé mlhoviště na Horním náměstí. Do budoucna tu má sice vzniknout čtverec se zabudovanými tryskami v dlažbě. Je ale potřeba dříve připravit technickou šachtu v místě. A na náměstí v létě nebude ani mobilní mlžítko. Radní jeho instalaci nakonec zamítli kvůli vysokým nákladům v řádu stovek tisíc korun. Peníze město raději investuje do budoucího trvalého systému. Mu píše o tom deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Bruntál má novou zubní pohotovost. První pacienty ošetří o nadcházejícím víkendu. Pohotovost vznikla v prvním patře bruntalské nemocnice, aby v naléhavých případech o víkendech a ve svátky sloužila pacientům z okresu. Kdo má platit daň z nemovitosti, nezapomeňte na to. Daň je splatná do 1. června a rozhodující je přitom datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa už v dubnu rozesílala platební údaje více než 4 milionům poplatníků.
1: Sport.
0: Hokejové mistrovství světa finišuje. Na programu jsou dnes semifinálové zápasy. Od 15:20 hrají domácí Švýcaři s Norskem a večer nastoupí Kanada proti Finsku. Uvidíme, kdo se v neděli popere o zlatou medaili.
2: Víme, jak bude. Víme, že o tomto víkendu to na opalovačku úplně není. Sluníčko se sice občas ukáže, hlavně odpoledne, ale dál se počítá taky s proměnlivou oblačností a může i sprchnout. Ano, taky na Moravě očekáváme lokální přehánky, takže deštník pro jistotu bereme sebou. Jinak dneska a zítra mají být teploty stále letní. Nejčastěji se budou pohybovat kolem 25.
3: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
1: Doprava.
2: Zdravíme a je tu dobrá zpráva pro řidiče z Olomoucka. Uzavírka u Křelova končí, je hotovo, tak z Křelova do Slavonína se po skoro 2 měsících otvírá. Už od pondělka 1. června nemusíme objížďkou. A připomínáme omezení v našem regionu o tomto víkendu kvůli závodu míru. Dnešní cyklistická etapa na dlouhé stráně právě finišuje a závěr nás pak čeká v neděli, kdy závodníci pojedou z Krnova do Šternberka. Takže sledujeme značky a pokyny pořadatelů. Jinak kompletní informace také o uzavírkách najdeme na webu závodmíru.com. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
4: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech.
1: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
0: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Máte taky pocit, že ten máj utekl nějak podezřele rychle? Pojďme si ten poslední květnový víkend pořádně užít a vymáčknout z něj maximum. Na Hané dál hrajeme a bavíme, tak pojďte do té pohody s námi.
1: Jsme Rádio Haná.
2: Hezké odpoledne.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Aloha! V S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafukovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kolo štěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin.
5: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
6: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Hanna.

0: Švýcarsko, to nejsou jenom Alpy, luxusní hodinky nebo vyhlášená čokoláda. Právě teď je to hlavně centrum světového hokeje, kde se v arénách vaří led a emoce by se daly krájet. My pro vás tuhle jízdu sledujeme s maximální přesností, aby vám neutekl žádný důležitý gól ani překvapivý výsledek. Zapomeňte na chvíli na bankovní tajemství, v našem infoservisu vám totiž o dění v Curychu prozradíme úplně všechno. Udělejte si pohodlí a užijte si hokejové napětí s námi. Posloucháte Radio Hana, váš nejlepší hokejový servis z mistrovství světa je právě teď tady.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Jak všichni víme, hokejové mistrovství světa vrcholí a Švýcaři jedou bomby, protože bojují o medaile. Konec konců, tahle země hokejem doslova žije. Tak zaprvé, na své historicky první zlato Švýcarsko pořád čeká. Ano, stříbro už doma mají, ale ten nejcennější kov v hokejové sbírce pořád chybí, takže obrovská motivace. A za druhé, a to jste možná nevěděli, švýcarská hokejová liga je prý nejnavštěvovanější v celé Evropě. Lidi tady hokej milují víc než fotbal. Tak uvidíme, jestli tahle ta obrovská hokejová vášeň dostane Švýcary až na samotný vrchol. To se uvidí a my už ladíme formu na další songy.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Rádio Hana.

0: nejlepší hudební výběr. Radio Hana.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Hana.

0: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy. Bude 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Vítejte u nich. Gepardí koťata už se odvažují v zoo Olomouc do venkovního výběhu. 6 mláďat tohoto nejrychlejšího savce planety chodí s mámou ven v těchto dnech během dopoledních hodin. Koťata z rekordního chovu již lze ve výběhu zahlédnout.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: V horkých dnech se v Kroměříži osvěžíme. Na 4 místech ve městě budou nové veřejné zdroje pitné vody. Nová pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí a další bude na odpočívadle u letiště a ve vodní ulici. Lidé půjčují státu své peníze. Od otevření možnosti státních dluhopisů v půlce května si dosud objednali dluhopisy za více než 47 miliard korun. Největší zájem je o 5letý fixní dluhopis. Upisovací období trvá do 28. června.
0: Sport.
2: Velký obrat a první postup do osmifinále na Roland Garros v kariéře. To byl výkon českého tenisty Jakuba Menšíka. Nejdřív schytal od světové sedmičky Alexe de Minora z Austrálie Kanára. Pak ale zabral a ovládl 3 sady v řadě. Rodák z Prostějova tak nakonec vyhrál a v boji o čtvrtfinále narazí na turnajovou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska. Jakubovi budeme držet palce v neděli od 11 hodin.
3: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dneska teploty nejčastěji do 25. K tomu dál většinou polojasno s trochou mraků, ale někde může být i lehce deštivo. Výhledově také v neděli očekáváme lokální přehánky anebo bouřky. A sledujeme i aktivitu klíšťat. Ta je o tomto víkendu mezi stupněm 4 a 5, což je vysoké riziko. Takže pokud plánujete výlet do lesa, raději se pošplíchejte repelentem. Víme, jak se jezdí tady, víme, že omezení máme v Olomouci, kousek od parku, v ulici na Vozovce. Taky připomínáme, že stavební práce zavřely silnici 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A pozor, o tomto víkendu se taky koná lidová zábava v Bystřici pod Hostýnem. Bystřice žije 2026 a s tím souvisí dopravní omezení v ulicích Meziříčská, Podplatany a Sušilova. Takže tady je a ještě bude docela šrumec. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

0: vaší hudební výběr.
1: Rádio Hana. Milujeme víkend.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
4: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
2: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
4: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
1: Jezírka Banat.cz. Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
7: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz.
1: Rádio Hana.
0: Nejlepší

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Tak je tady sobota, 30. května. Mimochodem, tohle je 150. den roku 2026. Svátek má Ferdinand a narozeniny slaví zlatý hoch z Nagana, hokejista Jirka Šlégr. A pozor, 30. květen je mezinárodní den brambor a taky mezinárodní den jazzu. Tak ať je to dnes pohoda jazz. Poslouchejte dál a užívejte si sobotu v plné parádě.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu? Co?

0: Bytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek, Zvítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
3: Rádio Hana.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucká zoo pomáhá rozšířit populaci ohrožené žirafy Rothschildovy. Ze zoo na Svatém Kopečku odcestoval do francouzské zoo Saint-Martin-la-Plaine rok a půl starý samec. Už je na místě a vytvoří pár s žirafou z berlínské zahrady.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dopravní hřiště v Prostějově projde modernizací. Město na to získalo od Olomouckého kraje milionovou dotaci. Peníze padnou na kompletní rekonstrukci dopravní učebny, opravu chodníků a nákup 28 nových dětských kol, informuje radnice. S přípravou stavby dálnice D55 v úseku Kokory Přerov pokračuje ředitelství silnic a dálnic. Během jednoho měsíce očekává konec archeologického průzkumu v trase a základního vytyčování sítě. Pak dojde na přeložky stožárů v cestě.
0: Sport.
2: O tomto víkendu pokračuje v našem regionu cyklistický závod míru. Závěr nás čeká v neděli, kdy závodníci pojedou z Krnova do Šternberka. Kompletní info o jednotlivých etapách i průběžné výsledky najdeme na webu závodmíru.com.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v sobotu.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že může být celkem teplo dneska a zítra nejčastěji do 25 stupňů a občas to bude i se sluníčkem. Stále taky platí, že na Moravě by mohlo i sprchnout. Co nás ale 100% o tomto víkendu čeká, je jeden docela vzácný jev. Je to druhý úplněk během jednoho kalendářního měsíce. V neděli 31. května je to takzvaný Blue Moon a úplně nejlepší pohled na něj bude zítra hned po západu slunce. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme omezení na třídě Svobody, je to tady rozkopané kvůli opravám kanalizace a další uzavírky jsou v Olomouci v plánu, budou se týkat zejména Horního a Dolního náměstí v červnu od 4. do 6. až budou svátky města. A taky se podíváme na dálnici D46, kde se aktuálně pracuje mezi 7. a 9. kilometrem v úseku Pustiměř-Drysice. Provoz je tu veden v režimu 1+1. Mimochodem z Drysic můžeme najet na dálnici na exitu v Brodku u Prostějova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
1: Rádio.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

0: Rádio Hana. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.

0: české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. Bytylitovel.cz

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další originální tip na výlet. Ano, právě teď začíná další reklamní rozhovor. Bude vonět historií, polní kuchyní a recepty, které kdysi jedli vojáci napříč staletími. Už v sobotu 30. května se uskuteční druhý ročník festivalu vojenských kuchyní. Bude to na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci na náměstí Republiky. Ožijí tady armádní kuchyně od starověku až po 20. století. O tom si teď budeme povídat na telefonu Martina Vysloužilová, PR manažerka a tisková mluvčí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Festival vojenských kuchyní. Zní to opravdu netradičně. Na co všechno se tedy můžeme těšit?
2: Určitě se můžete těšit na vaření v polních kuchyních od starověku až po 20. století a vlastně ochutnáte, co jedli řadoví vojáci i důstojníci, a můžete se také podívat, jak tyto pokrmy připravovali. Například tam bude k ochutnání guláš, který uvaří armáda, nebo tam budou Římané připravovat placky ze surovin, které vlastně tou dobou existovaly, takže mouka, zelí, červená řepa, ale také mleté maso. Určitě chybět nebudou také pomazánky a polévky. Součástí festivalu je takzvaný festivalový pás na ochutnávku 5 kusů libovolných pokrmů za 150 korun. Nikdo hlad mít nebude.
1: V sobotu nebudeme muset vařit, že o nás bude postaráno. Velkým hostem festivalu bude letos v Olomouci americký tvůrce Donny Dotson, kterého známe z projektu Eats History. O čem to je?
2: Nebude mít přímo představení, ale bude k dispozici lidem, kteří by se třeba chtěli zeptat na tento zajímavý projekt. On vaří historická jídla a vypráví příběhy o jejich původu. Proslavil se hlavně na YouTube a TikToku, videí o tom, co je

0: vojáci během světových válek, takže určitě hodně zajímavá věc.
1: Festival vojenských kuchyní není jenom o jídle, chystáte i různé workshopy, programy pro rodiny?
0: Ano, určitě zveme celé rodiny, děti si například v režii Centra muzejní pedagogiky našeho muzea mohou vyrobit vlastního vojáčka a také se podívat třeba, co si takový vojáci dříve oblékali.
1: Druhý ročník festivalu vojenských kuchyní teď v sobotu 30. května od 10 do 17 hodin, vstup je zdarma na nádvoří Vlastivědného muzea na náměstí Republiky. Vše důležité nám řekla PR manažerka a tisková mluvčí Martina Vysloužilová. Děkujeme.
0: Také děkuji a srdečně zvu celé rodiny.
1: Reklamní rozhovor je právě teď na konci a my si dál pochutnáme na dalších hitech.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Rádio Hana.
4: Nosím černý brýle.

0: Johanna.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej single Selhání a děkujeme rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Univerzita Palackého Olomouc si letos připomíná 80 let od obnovení činnosti po druhé světové válce a fakultní nemocnice Olomouc 130 let své existence. Vydavatelství Univerzity Palackého k těmto milníkům připravuje na podzim dvě knihy o historii obou významných institucí a proto vyzývá pamětníky a absolventy ke sdílení fotografií. Své snímky můžete propůjčit či darovat do 30. června. Stanou se součástí podzimních knih. Více na vydavatelství.upol.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Řidiči, od pondělí začne plánovaná oprava silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Oprava více než 3-kilometrového úseku vyjde na necelých 26 milionů korun. Potrvá 2 měsíce a budou tu omezení.
2: To znamená, že řidiči většinu času pojedou přímo po stavbě Kyvadlově jedním pruhem pro oba směry, ale během asfaltování dojde na pár dnů k úplnému zákazu vjezdu s objízdnými trasami přes Šumperk nebo Lanškroun.
1: Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
0: Sport.
1: Euro v malém fotbale hostí letos slovenská metropole Bratislava. 12. ročník prestižního turnaje pokračuje do 4. června a česká reprezentace touží po návratu na medailové pozice. Připomeňme si, že zlatou medaili Češi naposledy vybojovali na ukrajinském šampionátu v roce 2018.
3: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
4: Počasí.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Univerzita Palackého Olomouc si letos připomíná 80 let od obnovení činnosti po druhé světové válce a fakultní nemocnice Olomouc 130 let své existence. Vydavatelství Univerzity Palackého k těmto milníkům připravuje na podzim dvě knihy o historii obou významných institucí a proto vyzývá pamětníky a absolventy ke sdílení fotografií. Své snímky můžete propůjčit či darovat do 30. června. Stanou se součástí podzimních knih. Více na vydavatelství.upol.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Řidiči, od pondělí začne plánovaná oprava silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Oprava více než 3-kilometrového úseku vyjde na necelých 26 milionů korun. Potrvá 2 měsíce a budou tu omezení.
2: To znamená, že řidiči většinu času pojedou přímo po stavbě Kybadlově jedním pruhem pro oba směry, ale během asfaltování dojde na pár dnů k úplnému zákazu vjezdu s objízdnými trasami přes Šumperk nebo Lanškroun.
1: Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
0: Sport.
1: Euro v malém fotbale hostí letos slovenská metropole Bratislava. 12. ročník prestižního turnaje pokračuje do 4. června a česká reprezentace touží po návratu na medailové pozice. Připomeňme si, že zlatou medaili Češi naposledy vybojovali na ukrajinském šampionátu v roce 2018.
3: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
0: Počasí.
4: Pranostika říká, že pokud v máji neprší, tak to červen dovrší. Víme, jak bude, o tomto víkendu čekáme spíš mraky a místy i nějaké ty přehánky. Ale abychom sluníčko nekřivdili, to se taky občas ukáže. A k tomu letní teploty, 25 bychom měli naměřit taky v neděli. Zdravíme všechny, co teď řeší spojku, brzdu, plyn. V Olomouci mimochodem pozor na rychlost. 30 musíme dodržovat na Svornosti, na Kmochově anebo na Krapkově. A stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, na Okružní anebo taky na Slavonícké. A je tu ještě jedno varování. Pokud jedete na jih Evropy, tak bacha. Na cestě do jižního Tyrolska nebo do Itálie nás čekají dopravní komplikace. Právě dnes je totiž kompletně uzavřený Brennerský průsmyk, což je hlavní evropská tepna skrz Alpy. Koná se tady protest proti zácpám. A to možná způsobí ještě větší zácpy. Pro osobní auta je tu omezení až do 19. hodiny a Tyrolsko vyzývá, abychom dnes do této oblasti vůbec nejezdili. Jinak další informace a také doporučené objížďky určitě najdeme na webu z dopravy.cz. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
5: Rádio, rádio, rádio.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební.

0: města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
1: Rádio Hana.
2: Přejem.

0: čem se píše?
1: Nejprve dobrá zpráva pro řidiče z Olomoucka. Uzavírka Ukřelova končí, je hotovo. Jak píše Report CZ, od pondělí 1. června už nemusíme objížďkou. A stále platí výzva pro mladé muzikanty, protože také letos hledáme radiotalent. Můžete vyhrát promo balíčky v celkové hodnotě 400 tisíc. Přihlaste se na webu radiotalent.cz. Čas máme už jen do nedělní půlnoci. A už příští týden, 6. června, startuje charitativní akce 8 dní pro paliativu. Během 8 dní a 8 hodin rozhýbeme Česko, abychom získali 2 miliony pro 8 skvělých hospiců, které pomáhají prožít závěr života doma. My tímto vlastně navazujeme na loňský první ročník. K téhleté benefiční cyklojízdě se může připojit každý a taky ji můžeme průběžně sledovat na webu domestici.cz. Díky moc, že pomáháte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana.
2: Rádio Hana. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
0: Nejlepší hudební

0: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
1: Tohle je Rádio Hana.

že Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Baví nás bavit vás. I v sobotu. Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
1: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Rádio Hana. 90 v 9.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
0: na Rádio Hana.
3: Rádio Hana.
4: Jdeme koliamu, pořád cvičí, pane.
5: Dobrý den. Zahrajem si na kdo dřív uhne, ať si hraj na ledce, jo?

0: asi nebude nic milého, když tak otálíš.
1: Jo. Já musím odjet.
0: Všichni odjíždíme.
1: Jo. Ale já jdu do války. Budu létat s Orlí perutí. To je americká skupina v britském letectví.

0: zemřel. Že prý tě sestřelili nad moře.
1: Bylo to tak. Spadl jsem do moře, třásl se zimou. Stýskalo se mi.
2: Víte, že Danny byl tak hodný, že mi pohlídal holku, když jsem byl pryč?
3: Mysleli jsme, že jsi mrtvý, Refe. A oba nás to vzal.

ním! Okamžitě vyhlaste kopa!

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Tak je tady sobota, 30. května. Mimochodem, tohle je 150. den roku 2026. Svátek má Ferdinand a narozeniny slaví zlatýho znagana hokejista Jirka Šlégr. A pozor, 30. květen je Mezinárodní den brambor a taky Mezinárodní den jazzu. Tak ať je to dnes pohoda jazz. Poslouchejte dál a užívejte si sobotu v plné parádě.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
3: Nejlepší hudební výběr.

slovo láska použili slavní Beatles 613krát ve svých písničkách? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hanáš.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici, Hodolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského Ačka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tadeáš, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak si momentálně v sezóně vedete v tabulce?
2: V Černovíře aktuálně hrajeme 7. ligu, vlastně jednu ze 3 skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top 4. Dokonce se mi nazbývá pár zápasů.
1: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
2: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá v okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrál i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch poslední doby byl postup do krajského přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
1: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
2: Nám můžou zbývat poslední 2 zápasy. 31. května hrajeme doma s Vítovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem u Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který pořádá.
1: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
2: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. 3 kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách. Tam je to taky na celé škále od STKčka přes stavařinu po filozofii.
1: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
2: Myslím, běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
1: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
2: Tak určitě bychom chtěli z muže postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči i fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
1: Naším hostem byl trenér černovírského fotbalového Ačka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ať to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naschledanou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: Zprávy Rádia Haná.
1: Máme tu pro vás další zprávy. Vítejte u nich. Gepardí koťata už se odvažují v zoo Olomouc do venkovního výběhu. 6 mláďat tohoto nejrychlejšího savce planety chodí s mámou ven v těchto dnech během dopoledních hodin. Koťata z rekordního chovu již lze ve výběhu zahlédnout.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V horkých dnech se v Kroměříži osvěžíme. Na 4 místech ve městě budou nové veřejné zdroje pitné vody. Nová pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí a další bude na odpočívadle u letiště a ve vodní ulici. Lidé půjčují státu své peníze. Od otevření možnosti státních dluhopisů v půlce května si dosud objednali dluhopisy za více než 47 miliard korun. Největší zájem je o 5letý fixní dluhopis. Upisovací období trvá do 28. června.
0: Sport.
1: Velký obrat a první postup do osmifinále na Roland Garros v kariéře. To byl výkon českého tenisty Jakuba Menšíka. Nejdřív schytal od světové sedmičky Alexe de Minora z Austrálie Kanára. Pak ale zabral a ovládl 3 sady v řadě. Rodák z Prostějova tak nakonec vyhrál a v boji o čtvrtfinále narazí na turnajovou 11 Andreje Rubljova z Ruska. Jakubovi budeme držet palce v neděli od 11 hodin.
0: Počasí.
2: Pranostika říká, že pokud v máji neprší, tak to červen dovrší. Víme, jak bude, o tomto víkendu čekáme spíš mraky a místy i nějaké ty přehánky. Ale abychom sluníčko nekřivdili, to se taky občas ukáže. A k tomu letní teploty, 25 bychom měli naměřit taky v neděli.
0: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Tady je Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Olomouc, Prostějov a Přerov.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej singl Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.